Na louce vyrostla květina nebývalého druhu, když si ji nakrájíš do bílé.

na to je třeba brát zřetel. Mít i svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvít.

vej, lipovej, čerstvej sen. Francouzskou polívkou zaháním hlad. Včera jsem s růženou prohýřil plat. Kdo ví, s kým růža se opět.

Jsem starý penzion pro osamělé plechy. Ne každá plecha má to štěstí, že má chotě. Celé dny poslouchám těch marné vzdechy. Všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha. Předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha. A krevní destička mu v krku zaskočila.

naše Tamaře zas plešák z jinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil mi do dlaně, když packoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedl.

tak sukně jí chytla a od sukně celá roklina. Teď už jen v očích, jak tečka za snem, zkomírá malý plamínek, věšíme k hvězdě a oba žas.

Esi dāvnu pānu to Vipat skapsi no tīsek Kutālil se sastavil se Až na pláži opísek Ležel tiše do kafatěj Vlny dolů nesmetly Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno a proto od těch dob. Všechny ryby mají nakázáno.

takovém to počasí, je těžké dobývat ženu. Za modrým obzorem dva misy naděje čekají na další kluky. Maličký námořník i študák z koleje

za tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za tři čtvrtě století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na staričkým gramofonu pustíme si kvíli.

Budenej spíš ročník 2020. S každým hltem budeš aspoň 10 roků ztrácet. A když ti bude 25,

zadnice, s tihodných měšťanů zradnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hášou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme, že lidi

слил воду přes ценник, je z tebe nakonec mučeník, čekají tě ovace a potom veřejná kremace, rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové gožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu, kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu. Hop hej je veselo, pan kníže pozval kejklíře, hop hej je veselo, nezvítaní jsme hosti.

0: se do vlasů vplétá.
1: A po tý obloze na křídle rokala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
2: Lete je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.

0: loze na křídle rokala s tím vákem ve vlasech Markéta léta.
1: Nete je mutý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se smívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky zminula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.